0: Signál Radio.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu.

0: Je 8 hodin ráno, krásné vstávání přes Signál Radio. Chystáme pro vás aktuální zprávy, bude mít Lucie Sinková a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posadejte na Praze 9, křižovatka ulic Gbelská a Novopatská ve směru do Hloubatína, tady je nehoda osobního vozidla. Další komplikace je na Praze 6, Atletická ulice hlásí nehodu osobního vozidla s cyklistou, na místě je policie. Počítejte s mírným zdržením, jezdí se jedním jízdním pruhem a dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu.
1: Signál Radio, zprávy.
2: Je sobota 15. srpna. Hezké ráno přeje Lucie Sinková ze Signál Rádia. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve se v českých nemocnicích v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Čelit následkům sucha může pomoci jen kombinace opatření v krajině, vodních nádrží a úsporného využívání stávajících zdrojů. Na tom se shodli hydrologové Tomáš Hrdinka z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM Masaryka a Jakub Langhammer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pro Česko jsou podle nich jediným zdrojem vody srážky, je tedy třeba dělat opatření. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je už pod kontrolou. Připomeňme, že včera bylo evakuováno přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Plameny si vyžádaly nejméně jednu oběť a desítky zraněných.
1: Co se děje v regionu?
3: Do boje s elektrokoly a motorovými vozidly se pouští magistrát hlavního města. Městští radní na svém posledním jednání rozhodli o pořízení dynamometru, který umožní policistům přímo při silniční kontrole změřit skutečný výkon a rychlost některých strojů. Vedle toho Praha pořídí také mobilní hlukoměr pro kontroly nadměrně hlučných aut a motocyklů s upravenými výfuky. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. O 800 vylepšil svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku. Ve finále porazil o setinu stříbrného světového rekordmana Klimenta Kolesnikova a o 300 bronzového Pavla Samusenka.
1: Signál Radio, počasí.
2: Sobota bude jasná nebo polojasná, naměříme opět vysoké teploty, 31 až 36 stupňů Celsia, schladit se můžeme na horách, tam rtuť v teploměru ukáže 25. Na Signál Radio opět hudba osmdesátek.
1: Signál Radio.
0: Tři minuty po 8 hodině, dobré sobotní ráno. Za chvíli prozradíme oslavence dnešního dne a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a posílám Queeny, hezké vstávání.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

skupina Aha, teď s námi na Signál rádiu. Je sobota s datem 15. srpna a svátek slaví Hana. Celkem hodně vás je v České republice, 145 901, nejvíc v Praze a Brně. Narozeniny dnes oslaví třeba Jan Kraus, hokejista Jakub Voráček a nejlépe na tom je herečka a zpěvačka Hana Křížková. Ta má svátek i narozeniny. Jestli dnes patříte mezi oslavence, za Signál rádiu vám přeju všechno nejlepší, pořádnou oslavu a posílám další hity, které nestárnou. Hezké ráno!

0: Kapela Oceán, Petr Muk a single, který nás pořád hodně baví. Dnešní den bude převážně s jasnou oblohou, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 25 a na Šumavě kolem 28 stupňů. Počasí akorát tak k vodě. Myslím, že nás čeká báječná sobota, plná dobré nálady a taky dobrých hitů. Mezi nimi třeba Glenn Medeiros, Belinda Carlisle nebo zpěvačka Sandra.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Ve 8:45 je s vámi Signál Radio, kde teď zamíříme na naše sociální sítě. Dnes si připomínáme kulaté výročí písně, která zasáhla snad všechny generace. Víc podrobností najdete na našem Facebooku, tak se mrkněte, ať jste v obraze a hezké vstávání.

0: Paul McCartney, chviličku před 9:00, hezké ráno přes Signál Radio, kde za moment bude hudebně pokračovat naše osmdesátkové léto. Připraveni jsou Ricky Epovery, Elton John nebo Mike Oldfield. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posledejte, kdo jedete do Brna po dálnici D1. Na 100 kilometru je odstavený nákladní automobil. Na místo jedou taky složky, protože je tady únik kapalin a neprůjezdný pravýjízdní pruh. Budete tady muset dát nohu z plynu, eventuálně počítat s krátkým zdržením. Šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
5: Marie, já jsem se teďka vrátila z Řecka a já vás pořád poslouchám. Já prostě miluju vaše písničky, hlavně ty starý.
6: Krásně hrajete, protože opravdu to jsou prostě písničky našeho dětství a mládě, to je krásný.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Vaný pondělní déšť. Ve třetím pilíři penzijního spoření na konci letošního prvního pololetí spořilo a investovalo 3 miliony 800 tisíc účastníků, což bylo o 18 tisíc méně než na konci roku 2025. V doplňkovém penzijním spoření podle asociace investovalo 2,25 milionu účastníků, o 118 tisíc více než na konci loňského roku. Nejméně 20 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Předchozí bilance činila 5 mrtvých. Úřady původně vydali varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány.
1: Co se děje v regionu?
0: Prahu 6 a Prahu 8 od dneška propojuje nová autobusová linka MHD číslo 145 projíždějící tunelem Blanka. Pojede z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hradčanskou a Dejvickou. Při příležitosti zahájení jejího provozu dopravní podnik hlavního města Prahy pořádá komentované jízdy.
1: Sport.
0: 19-letá česká tenistka Tereza Valentová v Cincinnati porazila 6-2, 7-6 američanku Mary Stojanovou a je sedmou Češkou ve druhém kole. Při své premiéře na tomto turnaji narazí v dalším utkání na světovou devítku Svitolinovou z Ukrajiny.
1: Signál rádio, počasí.
0: Sobota bude jasná nebo polojasná, naměříme opět vysoké teploty, 31 až 36 stupňů Celsia, schladit se můžeme na horách, tam rtuť v teploměru ukáže 25. Na Signál rádio opět hudba osmdesátek.
1: Signál rádio. Signál
2: rádio. 9 hodin a 2 minuty, společnost vám dělá Signál rádio. Za chvíli budeme mířit do Litoměřic a pozveme vás na festival. S vámi Lukáš Frelich, tady jsou Ultravox. Hezké ráno.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní Elton John a Signál Rádio. Popovídali byste si rádi se Sládkem a zjistili, co všechno obnáší výroba nebo uvaření piva? Dnes budete mít tu možnost. Na pivním festivalu se můžete těšit na ochutnávky piv z českých i zahraničních pivovarů, pivních speciálů a právě taky na setkání se Sládky a zástupci různých pivovarů i bohatý doprovodný program. To vše se bude dít v Litoměřicích na Tyršově náměstí. Tak jestli patříte mezi fanoušky Zlatého moku, můžete sem vyrazit a užít si den třeba s celou rodinou, protože i děti si na programu přijdou na své.

0: Taneční rytmy a single, který pořád baví, to je Jimmy Somerville. Dnešní den bude vybízet na dvě věci nebo dvě činnosti. Buď to koupání, anebo odpočinek někde v chládku a ve stínu. Denní teploty se totiž vyšplhají až na 630 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 25 a na Šumavě kolem 28 stupňů Celsia. Prostě a jednoduše, nezapomínejte dneska na pitný režim a trošku se šetřete, spíš odpočívejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás

Za 2:45 je s vámi Signál Rádio. Už zítra večer vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy, stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice, doktorem Jiřím Dvořáčkem, vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor si nenechte ujít v neděli chvilku po 18. hodině u nás na Signál Rádiu.

0: kapela R.E.M. bude 10 hodin. Hezké dopoledne přeje Signál Radio. Za chvíli Joel Modeljank, Berlin nebo třeba Chesney Hawks. To nejlepší z 80. let. Teď už pojďme na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, v ulici Horymírovo náměstí vás čeká nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace s opatrností zůstává průjezdná. Jeďte opatrně.

0: pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profi Hadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezkou sobotu přeje Lucie Sinková. Kandidáti do Senátu postupně začínají s kampaní. O 37 křesel usiluje přes 150 uchazečů. Hnutí ANO chce v horní komoře výrazně posílit a usnadnit tak přijímání koaličních zákonů. Pro sněmovní opozici je klíčové udržet v horní komoře většinu. Senát označují za potřebnou protiváhu dolní komory. Extrémní, výjimečné či výrazné sucho, tedy některý ze tří nejvyšších stupňů sucha, panuje v Česku na více než 88% území. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je aktuálně na 60%. Na chorvatském ostrově Dugi Otok včera večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přisouvat trajektem posily. Podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přicházejí poté, co požár u letoviska Omiš včera přinutil úřady evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů.
1: Co se děje v regionu?
3: Řidiče na pražském okruhu čekají v následujících měsících opravy dvou úseků vozovky. Ředitelství silnice dálnic nechá mezi Kunraticemi, Hodkovicemi a Jesenicí obnovit povrch za téměř 144 milionů korun, přičemž provoz zůstane zachován ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Práce mají skončit v říjnu a jejich cílem je prodloužit životnost vozovky, snížit hluk a také zvýšit bezpečnost jízdy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zabojují o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu o štěpem bude obhajovat zlato Jakub Vadlej, který zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu na 400 metrů patří mezi kandidátky na medaily halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž o štěpařů začne v 9 večer a čtvrtkařky poběží finále o pár minut později.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Sobota bude jasná nebo polojasná. Naměříme opět vysoké teploty. 31 až 36 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách. Tam rtuť teploměr ukáže 25. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pár minut po 10. hodině jste se Signál Rádiem, kde si připomeneme single, který má dnes kulaté výročí a pozveme vás na piknik. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Alphaville. Hezké dopoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Berlin, teď s námi na Signál Rádiu. Máte doma Kláru? Tak dneska je ideální chvíle ji někam pozvat. A nemusí to být zrovna na večeři do luxusní restaurace. V Botanické zahradě v Pražské Troji totiž můžete její svátek oslavit pěkně letně, třeba piknikem. A můžou tam i Lenky, Michaely, Heleny, zkrátka všechny nebo všichni, kdo mají rádi pikniky. S pozvánkou je tu Lucka Sinková.
1: Botanická zahrada v Troji ostatně jako každý rok slaví i letos svátek svaté Kláry a připravila k tomu příjemné letní posezení. No a protože jde o botanickou zahradu, tak vás tady čeká hlavně spousta zeleně, květin a především krásné prostředí. Můžete si tu dát něco dobrého, ochutnat třeba víno z místní vinice svaté Kláry, takže žádná složitá organizace, žádný stres, pohoda. Prostě vezmete deku a můžete vyrazit. A jestli Kláru doma nemáte, tak vůbec nevadí, protože na piknik se můžete vydat tak jako tak, nikdo vám do občanky koukat nebude. Navíc důvod k oslavě se najde vždycky.
0: Lucie, díky za pozvánku, užívejte sobotu a já vám k tomu budu hrát další hitovky, co nestárnou. Tady je Česny Hawks.

0: Eurythmics, posloucháte Signál Radio. Pro případ, že plánujete svoje aktivity podle počasí, k vodě vyrazte raději dnes. Teploty budou až 36 stupňů a skoro jasné nebe. Zítra budeme měřit teploty podobně, ale o něco malinko méně, maximálně do 30 stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo, dokonce místy se objeví přeháníky nebo bouřky.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single, co dnes slaví 50 let od svého vzniku. Skladba, co se na začátku nahrávání jmenovala jinak, a text z první poloviny druhé sloky se vyřadil. To vše předcházelo hitovce, která i po letech oslovuje mladé generace, má víc jak miliardu shlédnutí na YouTube a píseň dokonce nazbírala přes 2 miliardy přehrání na Spotify. To je skupina ABBA se skladbou Dancing Queen, která dnes slaví 50 let.

0: Phil Collins chvilku před 11. hodinou, hezké sobotní dopoledne. Za moment Susan Vega, In Excess nebo třeba kapela Lucie, to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková má zprávy a já přidám informace z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdech z Prahy, dálnice D10 ve směru na Mladou Boleslav, 25. kilometr. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm dopravní nehoda, na místě jsou taky záchranné složky, zdržíte se. Další komplikace vás čeká pro změnu na dálnici D1, 19. kilometr ve směru na Brno. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, na místě je taky policie, i tady se očekává nárazové zdržení, tak jeďte opatrně.

0: Do české armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu skoro 3000 lidí, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna na včerejší slavnostní přísaze ve Vyškově. Armáda původně plánovala letos přijmout 2250 lidí. Klíčové období pro nábor resort čeká na podzim. Plynu by mělo být na letošní zimu dostatek, takže domácnosti ani firmy se podle ministra Karla Havlíčka nemusí obávat jeho nedostatku. Zásobníky jsou naplněné téměř z 65%. Větší problém ale může představovat cena. Plyn se teď na evropském trhu prodává za přibližně 55 až 60 eur za megawatt hodinu, tedy asi dvakrát dráž než na konci února. Stát se zároveň snaží zajistit dlouhodobé dodávky plynu, mimo jiné z USA, Azerbajdžánu, Norska a Alžírska.
1: Co se děje v regionu?
2: Praha se už brzy dočká příletu válečného letounu Spitfire. Stroj, na kterém u RAF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na zahraničním inzertním portálu s tím, že se nachází v hangáru v Austrálii. Aktuálně je letoun v Belgii, kde prochází celkovou renovací. Novým majitelem je Ivo Lukačovič, majitel společnosti Seznam, a ten předpokládá, že stroj v Česku poprvé přistane ještě letos v létě. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Den po zisku titulu mistra Evropy na 50 znakař Miroslav Knedla neprošel v rozplatbách na 100 metrů do semifinále a obsadil 40. místo. A jen v roli diváka se zúčastnil letošního ročníku Barum Rally ve Zlíně vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Dominik Stříteský. Po nedávné vážné nehodě po polské rally jej na start nepustil zdravotní stav.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Sobota bude jasná nebo polojasná. Naměříme opět vysoké teploty. 31 až 36 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách. Tam rtuť v teploměru ukáže 25. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
3: Jedenáct hodin, skoro 4 minuty. Co takhle vyrazit na závody traktorů? Kam přesně, prozradím za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Michael Jackson na Signál Rádiu. A hezké sobotní dopoledne přeje stále Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Kapela Inexis teď s námi na Signál Rádiu. Traktory, co jedou slalom, sprint nebo koulení pneumatik, které si sami můžete vyzkoušet. To je akce, která bude bavit vás i děti. Těšit se můžete na výstavu historických a moderních traktorů nebo skákací hrady. Nebude chybět ani spanilá jízda. Tohle to všechno se bude dít dnes ve Žďárci u Seče. Tak tam můžete vyrazit, pakliže by vás zajímalo více podrobností, najdete u nás na webu signálradio.cz.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se za chvilku ponoříme do našeho archivu mezi magnetofonové pásky a zavzpomínáme na single, co jsme si nahrávali z rádia. Čeká nás návrat do roku 1985 a taneční rytmy. Do té doby Freddie Mercury, Stevie Wonder nebo třeba Bee Gees. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte sobotu.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Za 4 minutky, 11:45 je s vámi Signál Radio a před námi vzpomínka na single, který jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Trochu zvláštní vzestup zažila hitovka, kterou si zahrajeme. Její text a verze se totiž měnily podle toho, v jaké zemi měl být single vydán. Píseň je totiž o DJ, co vysílá v noci v rádiu. Jenže v 80. letech některá rádia v noci nevysílala, a nebo když už, tak bez moderátora. Proto se text různě měnil. Hitovka byla velmi oblíbená v Itálii, Británii a u nás se taky líbila. Tiffany, I Love My Radio.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sobotní poledne je za dveřmi a společnost vám dělá signál rádio. Za moment bude pokračovat naše 80-kové léto, připravené Blondie, Strange House nebo třeba Alphavel. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 ve směru na Brno 137,5 km. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, které stojí v levém jízdním pruhu. Místo zůstává ve snížené rychlosti průjezdné. Dejte tady nohu z plynu, buďte obezřetní a šťastnou cestu.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio, zprávy.
4: Pěkný sobotní den přeje všem Lucie Sinková. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Za posledních 10 let vzrostl podle oficiálních údajů počet cizinců žijících v Česku téměř na 2,5 násobek. Zatímco na konci roku 2015 jich bylo necelých 500 000, v prvním pololetí letošního roku jich bylo už 1,25 milionu. Podle odhadů Českého statistického úřadu jich tady žije či pouze pracuje daleko více a významně se podílejí na proměně české ekonomiky. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát z druhé světové války. Polsko si dnes na Den ozbrojených sil nachystalo rozsáhlou vojenskou přehlídku ve Varšavě a také námořní defilé ve Gdaňském zálivu.
1: Co se děje v regionu?
5: S letošní návštěvností jsou provozovatelé pražských koupališť spokojeni. Díky dlouhotrvajícímu

0: Naopak Jan Čejka si na polohové dvoustovce vylepšil vlastní český rekord a večer se představí v semifinále. Prošel do něj jako 12. z redukovaného pořadí.
1: Signál rádio počasí.
0: Sobota bude jasná nebo polojasná. Naměříme opět vysoké teploty. 31 až 36 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách. Tam rtuť v teploměru ukáže 25. Na Signál rádiu opět hudba osmdesátek.
1: Signál rádio.
2: 12 hodin, 2 minuty, dobrou chuť k obědu přeje Signál Rádio. Za moment budu mít pozvánku na fotbal a teď se o začátek další společné hodiny postarají Black. Hezkou sobotu, s vámi stále Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Strangers teď s námi na Signál Rádiu. Čtvrté kolo první fotbalové ligy se bude hrát dnes i zítra. Na programu jsou zápasy, počínaje dneškem 17. hodinou, bude Sparta hostit Teplice, ve stejný čas Pardubice budou hostit Mladou Boleslav, no a taky ve stejný čas Slovácko Sigmu. Od 20 hodin se proti sobě potom postaví Plzeň a Zlín. Zítra Baník Ostrava v 15 hodin bude hostit Artis, no a nebude chybět ani Liberec od 20. hodiny zítra, tedy 16.8. Tam se pro změnu vydá Pražská Slávie. Všechny zápasy pro vás na Signál Rádiu budeme online sledovat, budeme vás zásobovat informacemi, abyste věděli o tom, co se děje na hřištích v případě, že nemáte možnost sledovat utkání v televizi nebo na sociálních sítích.

0: Modern Talking teď s námi na Signál Rádiu, kde je se mnou ve studiu i můj kolega Martin Hovorka. Ahoj Martine, pojď a prozraď, na co se dnes večer můžeme těšit v signálech světových hitparád.
1: Hezký den a krásnou sobotu je ode mne. Doufám, že máte v zádech větrák nebo klimu a v uších Signál Rádio, protože jenom tady hrajeme ty největší hity 80. let. A já vás pozvu na naší hudební show, na náš hudební speciál, který vám vysíláme vždycky v sobotu po 18. hodině. Jsou to signály světových hitparád a já vám dneska nabídnu evropský singlový žebříček, tak jak vypadal v srpnu roku 1988. Společně si dneska večer poslechneme, jak v originále zněl hit Locomotion, který v 88. roce přespívala v úvodu své kariéry Kylie Minogue. Budu vám hrát i nový song od Rolling Stones. Ano, je to tak, legendy Stouni stále vydávají novou muziku. No a dokonce se těšte i na největší letní hit Prázdnin roku 1988. Takové budou dnešní signály světových hitparád. Já se těším, že se společně uslyšíme dneska večer v 6 u Signál Rádia. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezký den.
0: Martine, díky, jako vždy je toho opravdu hodně. Už teď se těším a ještě jednou připomenu, že signály světových hitparád startují už dnes večer v 18 hodin. Tady u nás na Signál Rádiu.
2: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu.

0: Secret Service, 3/4 na 1, čas, kdy ve studiu Signál Rádia dojde ke střídání, protože dorazil kolega a vlastně velká ikona našeho rádia, Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ty něco potřebuješ, hezky odpoledne, ale hezky mi pochlepkuješ, no, i bych si pohouskoval odpoledne, že bych si dal houstičku.
0: No, k tomu se ještě dostaneme, to, co bych potřeboval. Každopádně já jsem chtěl říct, že ty jsi přišel s tím, že venku je pořádné vedro.
1: No, je tam parno dneska.
0: Parno. Takže ideální na koupání.
1: Tak.
0: Výborně. Tak já to udělám. Já půjdu někam k vodě, pošlu ti fotky, ano, abys věděl, jak to vypadá u vody, co ty budeš tady ve studiu.
1: Děkuju, to je přesně, jako takhle, já tě mám rád, to je potřeba říct. Ale nevím, jestli jsi to dneska jako zjistil, ale je den relaxace, tak já myslím, že to se úplně...
0: Den dnešku, relaxace?
1: Kdy jindy, než dneska.
0: Opravdu.
1: Den to relaxace. Jsem si nevymyslel, den relaxace.
0: Tak prosím vás, relaxujte na plážích, posílejte Lukáši Bláhovi fotky, ano, aby věděl, jak to tam vypadá.
1: Aby mi to nebylo líto. Aspoň,
0: aby mu to nebylo líto.
1: Já se aspoň podívám.
0: Poslouchejte nás přes naši apku, která vám bude hrát i na pláži. No a i po 13. hodině budou ty nejlepší osmdesátky.
1: To si pište.
0: Lukáš Bláha s vámi, já se loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek víkendu a těším se na vás v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Éteru signálu 3 minuty před 13. hodinou nás vzpomínka na prince přenesla téměř k dalším zprávám v celou, které připravila Lucka Synková, a po nich se těšte na další hity v rámci 80. léta od OMD, Nazaret nebo George Michaela.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív míříme na silnice. Opatrnosti zarosti v Praze na Jinonické ulici, kde došlo ke střetu hned 3 osobních vozidel, a v hlavním městě se bouralo i na Malešickém náměstí. Tady srážka 2 osobních aut. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Srpnový víkend trávíte se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Zrušení devátých tříd základních škol by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci. Připomeňme, že o zrušení devátých tříd nedávno mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Podle ministra školství Roberta Plagy to ale není na stole. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé neefektivní. Bělorusko zavádí od letošního září do školních osnov obsluhu bezpilotních letounů i taktickou medicínu. Novinka se bude týkat žáků desátých tříd. Předposledního roku tamní povinné školní docházky a bude zařazena do předmětu předvojenské a zdravotnické přípravy.
1: Co se děje v regionu?
3: Do Koněprus na Berounsku by se mohla vrátit železnice. Trať, která spojovala Králův dvůr, Beroun a Koněprusy a která sloužila pro převoz vápence, zanikla na konci roku 1962. A je docela možné, že se dočká alespoň částečné obnovy. Klub pro obnovu malodráhy totiž plánuje obnovu alespoň 700 metrů trati a základního areálu a depa v Koněprusech. Honza Navrátil, Beroun.
1: Sport.
2: Chodec Albert Kukla byl díky 12. místu na mistrovství Evropy v Birminghamu nejlepším z českého kvarteta při premiéře půlmaratonu na vrcholné akci. S velkým náskokem triumfovali Španělé. Na dvojnásobné trati, na které se také závodilo poprvé, skončil Jaromír Morávek 20.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Sobota bude jasná nebo polojasná. Naměříme opět vysoké teploty. 31 až 36 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách. Tam rtuť v teploměru ukáže 25. Na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.

0: Stále jsme si u MD, vy máte ten správný víkendový signál. A jak vypadala moc králů, císařů a podle čeho se pozná královna nebes? Odpovědi nabízí výstava v pražském klášteře minoritů, kde jsou k vidění koruny, vzácné mince a další symboly právě moci. Víc nám o tom prozradí Lucka Sinková.
1: Jestli vás baví historie, ale nechce se vám na klasickou výpravu do Velkého muzea, můžete o víkendu zamířit do centra Prahy, protože v unikátních prostorách románského sklepení kláštera minoritů si můžete prohlédnout výstavu věnovanou korunám a symbolům moci. A není to jen o korunách, které známe z obrázků českých králů. K vidění budou i vzácné mince. Výstava tak ukazuje dva světy, ten pozemský a ten duchovní, takže pokud budete mít cestu přes Staré město, můžete se na chvíli schovat před ruchem ulic a třeba se i schladit a podívat se, jak se v minulosti představovala moc pozemská i ta nebeská.
0: Lucko, díky, teď už má ve své moci u nás playlist, muzika, share, hezké odpoledne.

0: Krátce před půl druhou Pretenders. Mimochodem dnes si na Signálu taky připomínáme 15. srpna Mezinárodní den energetických drinků. Jestli mezi ty vaše patří pivo, tak vyražte na 36. ročník Mezinárodního pivního festivalu, který se koná právě dnes na Tyršově náměstí v severočeských Litoměřicích. Další akce ty pak najdete na webu signalradio.cz v záložce Aktuality. Hezké odpoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Radia. Signál Radia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Radia.
2: Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

John Travolta pěkně až do konce, ladíte víkendový signál a pojďme se ještě podívat na dnešní oslavence. Jestli znáte nějakou Hanku, pak ji určitě nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Co se týče narozenin, 54. si připisuje americký herec, ale též režisér známý třeba z Pearl Harboru Ben Affleck. 37 je hokejistovi světovému šampionovi z mistrovství v roce 2010 Jakubovi Horáčkovi, ten o sobě hodně dal vědět i při nedávném Pragánu jakožto spolukomentátor. No a taky 15. srpen je spojen jakožto každá třetí sobota v srpnu s Mezinárodním dnem geocachingu. Tento svátek vznikl v roce 2011 z podnětu prvního setkání Geocaching Block Party a slouží k oslavě celosvětové komunity hráčů, objevování nových míst a sdílení dobrodružství venku. No tak vy ven určitě vyražte, ale až tam bude trošku snesitelněji, ať vás nebolí hlava. Hlavně, ať tento den je takovým dalším dnem pro vás v ráji. Jako Phil Collins teď bude zpívat.

0: víkendových vlnách signálu nás dvojice Mike Oldfield a Anita Hegerland dostala téměř ke 14. za 3 minuty odbije. Dáme si tak nejnovější zprávy v podání Lucky Sinkové a i do příští hodiny vstoupíme s tím nejlepším, co nabídly 80. Chris Isaac, Bonnie M. nebo Irene Cara.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale míříme na tuzemské silnice D1, 19. kilometr ve směru Brno. Zde došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Nákladní auto s osobním se potkalo v Praze v Chodovské ulici a Metropole ještě jednou na Karlově náměstí, tak tam došlo ke srážce dvou osobních vozidel. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem. Ugačaka.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobotu 15. srpna je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. Je tu tropický víkend, dnes budou maximální teploty stoupat až k 36 stupňům a zítra ještě o stupeň výše. Na západě a severu České republiky by ale měly být teploty nižší, kolem 30. Kvůli panujícímu suchu a vedru tak zůstává v platnosti pro celé území republiky upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Snížit by ho mohl až očekávaný pondělní déšť. Ve třetím pilíři penzijního spoření na konci letošního prvního pololetí spořilo a investovalo 3 miliony 800 tisíc účastníků, což bylo o 18 tisíc méně než na konci roku 2025. V doplňkovém penzijním spoření podle asociace investovalo 2,4 milionu účastníků, o 118 tisíc více než na konci loňského roku. Francouzské úřady od začátku léta zadrželi 474 lidí v souvislosti s úmyslnými či neúmyslnými požáry. Je mezi nimi 183 nezletilých. 9 z 10 požárů souvisí s lidským jednáním, zbývajících 10% připadá na blesky. Největší požáry této sezóny mají podle prvních výsledků vyšetřování náhodný původ.
0: Co se děje v regionu?
1: Prahu 6 a Prahu 8 ode dneška propojuje nová autobusová linka MHD číslo 145 projíždějící tunelem Blanka. Pojede z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hradčanskou a Dejvickou. Při příležitosti zahájení jejího provozu dopravní podnik hlavního města Prahy pořádá komentované jízdy.
0: Sport.
1: 19-letá česká tenistka Tereza Valentová v Cincinnati porazila 6-2, 7-6 američanku Mary Stojanovou a je sedmou Češkou ve druhém kole. Při své premiéře na tomto turnaji narazí v dalším utkání na světovou devítku Svitolinovou z Ukrajiny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota bude jasná nebo polojasná, naměříme opět vysoké teploty, 31 až 36 stupňů Celsia, schladit se můžeme na horách, tam rtuť v teploměru ukáže 25. Na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Lucko, díky za zprávy, já jsem Lukáš Bláha, zanedlouho vám prozradím, jaký osmdesátkový song se stal znovu hodně populárním díky nedávnému zatmění slunce. Zatím ovšem Irene Cara, dobré sobotní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

víkendový signál, tak ten zní ve vašich přijímačích a jsou to jen 3 dny, kdy jsme mohli vidět výjimečné zatmění slunce, které pobláznilo celý svět. A to i ten hudební. Možná tomu napomohlo, jak si lidé takzvaně googlili Total Eclipse a vyskočilo jim ne něco spojené se sluncem, ale i legendární hit z roku 1983, Total Eclipse of the Heart, tedy v překladu Totální zatmění srdce. Ten tak znovu zažívá velký boom, 43 let od vydání a jen pár týdnů po odchodu jeho hlasu, tedy Bonnie Tyler. Spotify hlásí masivní nárůst. V její domovské Velké Británii streamy, čili přehrání, vzrostly o téměř 100%. Rádia ji nasadila zpět do svých rotací a ve zpěvaččině rodném Skevenu ve Walesu jí místní spontánně zpívali venku. Tenhle song tak zůstává nesmrtelným a myslím, že to není jen o ním zatmění slunce, zkrátka se povedl. A tady je příjemný poslech.

0: Krátce po půl třetí jste se signálem a buďte i během dnešního podvečeru, protože to nejlepší, co slyšet k nějaké té grilovačce, je kolega Martin Hovorka.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Hezký den a krásnou sobotu je ode mne. Doufám, že máte v zádech větrák nebo klimu a v uších signál rádio, protože jenom tady hrajeme ty největší hity 80. let. A já vás pozvu na naší hudební show, na náš hudební speciál, který vám vysíláme vždycky v sobotu po 18. hodině. Jsou to signály světových hitparád a já vám dneska nabídnu evropský singlový žebříček, tak jak vypadal v srpnu roku 1988. Společně si dneska večer poslechneme, jak v originále zněl hit Locomotion, který v 88. roce přespívala v úvodu své kariéry Kylie Minogue. Budu vám hrát i nový song od Rolling Stones. Ano, je to tak, legendy, Stouni stále vydávají novou muziku. No a dokonce se těšte i na největší letní hit Prázdnin roku 1988. Takové budou dnešní signály světových hitparád. Já se těším, že se společně uslyšíme dneska večer v 6 u Signál rádia. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezký den.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Dáváte si víkendový signál a pokud uvažujete nad tím, že byste si na vaše tělo taky něco dali, a to tetování, ale odrazuje vás bolest, která je s tím samozřejmě spojená, pak mám pro vás dobrou zprávu. Ono samozřejmě samotné provádění tetování se od pradávných dob moc nezměnilo. Pigment se opakovaně vpravuje pomocí jehel do kůže, což může být zejména při delším sezení a v některých partiích poměrně hodně bolavé. Britský startup CipherX nyní tvrdí, že přišel s technologií, která by tento základní princip mohla zásadně změnit. Jeho systém využívá mikroskopické struktury podobné těm, které už se používají v kosmetologii, a podle firmy umožňuje vytvořit permanentní tetování prakticky bez bolesti. No, tak hurá, dobrá zpráva. Já tak nějak v sobě nosím tenhle nápad, ale jsem strašpitel, to se přiznávám, a hlavně v sobě mám obrovský respekt a kladu ho před těmi, kteří to podstoupí i přes tu bolest. Little Respect, tohle jsou Erasure.

0: Ve víkendovém vysílání Signálu jsme vzpomínali na famózní Whitney Houston. Jen minuta a kousek nás dělí od 15. hodiny a čerstvých zpráv, se kterými už přispěchala Lucka Sinková, a potom si zas budeme hrát Eurythmics, Queeny nebo Yazoo. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A prověříme taky, jak to jezdí, zpozorněte, a to velmi, na dálnici D1, 18. kilometr ve směru Brno, kde se potkali hned 3 osobní vozidla, takže v těchto místech určitě počítejte se zdržením a vám všem za volantem klidnou cestu.
1: Když slyšíš tohle,

0: Radio. To nejlepší z 80. let.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 km. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
0: Signál Rádio, zprávy.
4: Stále hezkou sobotu přeje Lucie Sinková. Kandidáti do Senátu postupně začínají s kampaní. O 37 křesel usiluje přes 150 uchazečů. Hnutí ANO chce v horní komoře výrazně posílit a usnadnit tak přijímání koaličních zákonů. Pro sněmovní opozici je klíčové udržet v horní komoře většinu. Senát označují za potřebnou protiváhu dolní komory. Extrémní, výjimečné či výrazné sucho, tedy některý ze tří nejvyšších stupňů sucha, panuje v Česku na více než 88% území. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je aktuálně na 60%. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Francouzská obdoba ústavního soudu uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlament zákaz schválil na konci července. Začít platit měl od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě.
0: Co se děje v regionu?
5: Zpřísnění úklidu v ulicích hlásí radnice Prahy 5. Důvodem jsou stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po změně úklidové firmy začali více všímat nepořádku. Do ulic tak vyrazí i radniční úředníci, kteří budou pořizovat fotografie uklizených míst a vysypaných odpadkových košů. Radnice navíc kvůli letním vedrům zavádí také noční svoz odpadu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
4: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zabojují o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu o štěpem bude obhajovat zlato Jakub Vadlej, který zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu na 400 metrů patří mezi kandidátky na medaily halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž o štěpařů začne v 9 večer a čtvrtkařky poběží finále o pár minut později.
0: Signál Rádio, počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno. Na severozápadě Čech postupně přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 20 až 15, v údolích okolo 11, maximálně 14 stupňů. A zítra jasno až polojasno, zpočátku na severozápadě.

0: aby tam místní lékaři dokončili operaci. To je na klobouček a hlavně k poslechu je tu další muzika. Jezu!
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

víkendový signál. Celine k vašim uším, za námi Elton John Blessed, což se dá přeložit jako blahoslavený, a to by si skoro zasloužili být lékaři z nemocnice v japonském městě Kumamoto. Ti měli při nedávném tamním zemětřesení co dělat, aby během operace udrželi sami sebe na nohou, natož dokončili zákrok na oné osobě. Nakonec se jim to podařilo a zákrok zdárně dokončili. Video, které je k dispozici a zprostředkovala ho agentura Reuters, tak na něm probíhá zpočátku všechno zcela standardně, ale v tom se začne celá budova otřásat. Ze závěru se však zdá, že přinejmenším dva operatéři věděli, asi už vycvičeni z japonských častých otřesů půdy, co mají dělat, a tak se ze všech sil snažili pacienta v narkóze udržet na operačním stole. Ne, tak tohle je opravdu na to nejvyšší ocenění. Podobně jako pro řidiče v pražské MHD, kde jsem zrovna zahlédnul před malou chvílí, že jsou průměrné teploty bez klimatizace někde až 50 stupňů. Tak to je minimálně na omdlení. Hezké odpoledne.

0: Přesně v 15:30 posloucháte Signál Rádio a jedna z nejslavnějších skupin hudební historie si dnes připomíná velké výročí vydání skladby Dancing Queen, s kterým se pojí různé doprovodné akce. Počkejte si do příštího vstupu na detailnější informace a ještě předtím si 80-kovi osladíme život díky Ryanu Perisovi nebo partě Bon Jovi. Dobré odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Je s vámi víkendový signál a právě dnes uplynulo přesně půl století ode dne, kdy ABBA vypustila do světa svůj ikonický hit Dancing Queen. To si zaslouží rozhodně oslavit a tak se na mnoha místech po celé planetě konají speciální akce. Mimochodem při jeho nahrávání dámská část švédské čtveřice, tedy Aneta a Frida, nespívali svoje party odděleně, ale společně na jeden mikrofon. Jejich hlasy pak byly ve studiu několikrát navrstveny na sebe, čímž vznikl typický, bohatý a plný zvuk songu. Dancing Queen byla údajně velmi oblíbenou písní britské královny Alžběty II. Říkávala k ní, vždycky se snažím tancovat, když hraje, protože jsem královna a ráda tancuji. Samotná skladba byla v roce 2015 uvedená do síně slávy Grammy, kam se přijímají pouze nahrávky trvalé kvality a historického významu. Ovládla žebříčky ve více než 15 zemích a po svém oficiálním vydání v srpnu 1976 se stala celosvětovým hitem. Posuďte sami, že po právu.

0: Americká trojice R.E.M. vám přála ve víkendovém vysílání signálu bezvadné sobotní odpoledne. Za necelé dvě minuty je tu 16. hodina. S ní Lucka Synková, mající aktuální zprávy, a dál zazní pecky reprezentující 80. léto, Inaption, Laidback nebo Kimval.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to teď jezdí na D1 194. kilometr před Brnem na příjezdu k Brnu ve směru Ostrava, tak tam se potkali nákladní vozidlo s osobním a ještě máme hlášenou bouračku z Jablonce nad Nisou, Mostecká ulice, zde došlo ke střetu dvou osobních aut. Ať už jedete kamkoliv, tak Signál rádio vám přeje především klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je sobota 15. srpna, svátek má Hana, hezký den přeje Lucie Sinková. Rozkol ve vládní koalici ohledně možnosti umělého oplodnění pro ženy bez partnera pokračuje. Těsně před koncem připomínkového řízení do informačního systému úřadu vlády přibylo stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí. Resort, který má v gesci mimo jiné sociální a rodinnou politiku, v něm možnost asistované reprodukce pro single ženy ostře odmítá. Do české armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu skoro 3000 lidí, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna na včerejší slavnostní přísaze ve Vyškově. Armáda původně plánovala letos přijmout 2250 lidí. Klíčové období pro nábor resort čeká na podzim. Plynu by mělo být na letošní zimu dostatek, takže domácnosti ani firmy se podle ministra Karla Havlíčka nemusí obávat jeho nedostatku. Zásobníky jsou naplněné téměř z 65%. Větší problém ale může představovat cena. Plyn se teď na evropském trhu prodává za přibližně 55 až 60 eur za megawatt hodinu, tedy asi dvakrát dráž než na konci února. Stát se zároveň snaží zajistit dlouhodobé dodávky plynu, mimo jiné z USA, Azerbajdžánu, Norska a Alžírska.
0: Co se děje v regionu?
2: Přestavba Smíchovského nádraží vstoupila do další fáze, která ale přináší výluku jedné z kolejí mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati má vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobsluhují a některé z vlaků nejedou vůbec. Cestujícím jsou na nádraží k dispozici koordinátoři, kteří poradí. Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2028. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Den po zisku titulu mistra Evropy na 50 znakař Miroslav Knedla neprošel v rozplavbách na 100 metrů do semifinále a obsadil 40. místo. A jen v roli diváka se zúčastnil letošního ročníku Barum Rally ve Zlíně vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Dominik Stříteský. Po nedávné vážné nehodě po polské rally jej na start nepustil zdravotní stav.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno. Na severozápadě Čech postupně přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 20 až 15, v údolích okolo 11, maximálně 14 stupňů. A zítra jasno až polojasno, zpočátku na severozápadě a během dne pak na celém území oblačno, přechodně i zataženo. Od severozápadu se místy, hlavně v Čechách, přidají přehánky nebo občasný déšť.

0: Velké díky, že jste s víkendovým signálem. Velmi stylový song do dnešního parného odpoledne, protože dneska to opravdu shiny, sunshine reggae, za námi laidback. No a já už teď mám na naší studiové lince 910, 260, 910 velmi vzácné hosty. Jsou to Martin a Jirka, to vám takhle jako úplně na první dobrou nic neřekne, ale to jsou členové dvojice, která vystupuje jako Modern Talking Revival CZ. Pánové, já vás moc zdravím, ahoj!
1: My taky zdravíme všechny posluchače Signál Rádia a samozřejmě Luky i tebe. Ahoj, i za mě.
0: Ano, já moc děkuju. Vy jste mi mimo éter se přiznali, že míříte na vystoupení a pozor, vy nejezdíte jenom po Čechách, ale vás už chtějí i na Slovensku.
1: Je to tak, opravdu, dneska jedeme na Slovensko, teď jsme nějakých asi 55 kilometrů před cílem, která se říká Slovenský Jarmoty, a pozor, i tady posloucháme Signál Rádio.
0: No tak, to je vynikající, to je vynikající. Předpokládám, že je to díky internetu.
1: Přesně tak.
0: Tak to je nádhera. My jsme prostě všude, jakmile je apka nebo internet, tak tam jsme. Kluci, já jsem si říkal, že se vás zeptám, abyste pro posluchače, kteří třeba o vás nikdy neslyšeli, v čem je váš revival jiný než jiné revivaly?
1: No, takhle, my jsme hlavně jediný revival v České republice, který se zabývá právě muzikou tady tý legendární německý dvojice Modern Talking. A druhý v Evropě, protože ještě existuje jeden v Německu. Ty si říkají teda Reloaded, ale ty to dělají trošku jinak než my. My opravdu se poctivě v uvozovkách dřeme a zpíváme to naživo. U nich to bohužel, ať bych to takhle z muzikantského hlediska neměl říkat, není.
0: Jasně, jo, jasně.
1: Takže my jedeme opravdu poctivku. A jedeme to jak vervou, tak i se živou kapelou.
0: No, já nebudu jako tady dělat, že jsem překvapený, že jsem vás nikdy neviděl. My jsme spolu několikrát vystupovali a je to prostě velká paráda. No, co si budeme povídat. Vždycky. Já bych skoro řekl, že to mělo podobný, ne-li větší úspěch než Velká hvězda, která na té akci vlastně vystupovala taky. Jo, a to vám teď nechci nějak jako lichotit.
1: No, já už se červenám.
0: To je dobře. Tak ještě se nevidíme, ještě se uslyšíme. Kluci, prozraďte, kde se můžeme v nejbližší době vidět naživo i po Čechách a slyšet v živém podání pecky Modern Talking.
1: Hele, tak já to vím, tak co jdeme vervou, tak to je příští týden, v sobotu 22. srpna v obci Blíže Vedli, což je kousek od Úštěka.
0: No, tam mám chalupu, kluci, to jste mi ani neřekli.
1: No. My jsme to tutlali, protože ty jsi na akci, kde my se nepotkáme.
0: To je pravda.
1: No, a pak ještě ten den přijíždíme kousek k Lunchcrownu, Albrechtice u Lunchcrowna, a potom o týden později, 29. srpna, tak to budeme od 8 hodin večer v Modlanech, což je kousek od Teplic. Tam právě budeme mít ten komplet projekt se živou kapelou a to bude pecka.
0: No, tak je na co se těšit. Ještě prozraďte, pokud by o vás chtěli zjistit posluchači víc, kde zjistí nějaké ty informace?
1: Hele, je to jednoduchý. www.moderntalkingrevival.cz anebo na Facebooku nebo Instagramu. Modern paráda. Talking Revival.
0: Paráda. Kluci, teď si samozřejmě nemůžeme zahrát nic jiného, to by jako dalo rozum, než Modern Talking. A já jsem si říkal, že bychom mohli dát nějakou věc, která se tak často v rádích, ať už českých, to už vůbec, a zahraničních nehraje. Jmenuje se to Jet Airliner a je to vlastně taková ochutnávka toho, co si tady dneska budeme hrát po 19. hodině, což je 80s Party. Tam se to sem tam objevuje. Máte něco tady k tomu songu?
1: Máme, protože v tom našem setu, který dneska máme připravený, tak je to čtvrtá písnička.
0: Skvělý. No tak, hele, to já si na to, až vás příště uvidím, tak já si na tu čtyřku velmi rád počkám. Tak jo,
1: dobře,
0: kluci.
1: My ti rádi dáme.
0: Paráda. Tak šťastnou cestu, hlavně dobře dojeďte, no a budu se těšit zase brzo naživo.
1: Tak jo, díky moc, zdravíme všechny posluchače Signál Rádia.
0: Mějte se nádherně, kluci. Ahoj.

0: Jessica Folker doznívá lehce po půl páté ze Signál Rádia a u dam ještě zůstáváme, protože hlavní část tenisového US Open si s jistotou zahraje 14 Čechů, přičemž převážnou část tvoří právě naše tenistky. Tak je na co se těšit, určitě se nebudeme zlobit, pokud se podaří tenistkám českým nějaký podobný úspěch jako na Wimbledonu. To by byla paráda, co určitě za chvilku zazní, tak to jsou opět osmdesátky Taylor Dane anebo Phil Collins, muzika, na kterou se můžete těšit. Příjemné odpoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zpívala nám Taylor Dane, máte ten správný víkendový signál a v jeho sobotním odpolední ještě stihneme zapnout makyč.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Některé písně sami o sobě tolik posluchače nezaujmou a je potřeba, aby jim k tomu pomohl další prvek. Dnes je to ponejvíce nějaké virální video, dříve to byl povedený klip, účast ve filmovém trháku či reklamě. A to je přesně případ následujícího songu. Původně vyšel v roce 1982 a zaznamenal jen mírný úspěch, ale když si ho o téměř 10 let později do své kampaně vybrali výrobci jedné nejmenované značky Jean, stal se z něj celosvětový megahit. Britská punkrocková parta Clash a Should I Stay, Should I Go.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sladce jsme se zmámili s Helenou Vondráčkovou v éteru signálu a hned je tady málem už 17. hodina. Za 2 minuty odbije připravená je Lucka Sinková, která dala dohromady nejnovější zprávy. No a dál se můžete těšit na to nejlepší, co přinesly 80. Fancy, Air Supply nebo Belinda Carlisle.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ovšem zjistíme, jak to vypadá v provozu. Nehodu máme na dálnici D1, a to u Benešova, 56. kilometr ve směru na Prahu, kde došlo ke střetu 2 osobních vozidel. No a když jsme u Prahy, tak přímo v hlavním městě v ulici Klochkovu, tam se srazila 2 osobní vozidla. Taky v těchto místech určitě nohu splynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný sobotní den přeje všem Lucie Sinková. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Za posledních 10 let vzrostl podle oficiálních údajů počet cizinců žijících v Česku téměř na 2,5násobek. Zatímco na konci roku 2015 jich bylo necelých 500 000, v prvním pololetí letošního roku jich bylo už 1,25 milionu. Podle odhadů Českého statistického úřadu jich tady žije či pouze pracuje daleko více a významně se podílejí na proměně české ekonomiky. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát z druhé světové války. Polsko si dnes na Den ozbrojených sil nachystalo rozsáhlou vojenskou přehlídku ve Varšavě a také námořní defilé ve Gdaňském zálivu.
0: Co se děje v regionu?
2: Do tématu případné rekonstrukce železničního mostu v Praze na Výtoni vstupuje také svaz cestujících ve veřejné dopravě. V dopise, který zaslal ministru dopravy, požaduje do 30 dnů definitivní rozhodnutí o případné rekonstrukci. Ministerstvo se brání tím, že postup dalšího řešení Správa železnic oznámí do konce roku a rozhodnutí musí vycházet z odborného posouzení, nikoliv z veřejného tlaku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati znakař Miroslav Knedla nepostoupil z rozplaveb závodu na 100 metrů do semifinále. 21-letý plavec dnes v Paříži výrazně zaostal za svým osobním maximem a obsadil 40. místo. Naopak Jan Čejka si na polohové dvoustovce vylepšil vlastní český rekord a večer se představí v semifinále. Prošel do něj jako 12. z redukovaného pořadí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno. Na severozápadě Čech postupně přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 20 až 15, v údolích okolo 11, maximálně 14 stupňů. A zítra jasno až polojasno, zpočátku na severozápadě a během dne pak na celém území oblačno, přechodně i zataženo. Od severozápadu se místy hlavně v Čechách přidají přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
3: Lucko, děkujeme za zprávy. A dál kromě muziky z té správné dekády si řekneme ještě jeden víkendový rekord, protože sobota je v létě často dnem svadeb, tak se bude týkat jich. Jsem Lukáš Bláha a přeju pohodové sobotní pozdní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

víkendový signál, je to, co slyšíte. Já mám rád jedno přísloví, které zní, že nikdy není pozdě se třeba nikomu omluvit a nebo do toho nakonec takzvaně praštit. Řekl bych, že už se dávno nedodržuje ono pravidlo, že k následné svatbě by mělo dojít do roka a do dne od zasnoubení. Absolutním prvenství v odkládání sňatků drží ovšem mexický pár Octavio Guillén a Adriana Martinez, kdy první jmenovaný své milé navléknul prsten na ruku už v roce 1902, když jim bylo pouhých 15 roků. Své vysněné ano si ale řekli až o 67 let později v roce 1969 a to už jim tedy bylo krásných 82. Dodnes tím drží Guinnessův rekord za nejdelší zasnoubení na světě. Čili pokud si vás ten pravý či pravá zatím jaksi i přes zásnubní prsten nechce dotáhnout k oltáři, tak si z toho nic nedělejte. Máte spoustu času.

0: Famózní Alanech Miles za námi, přesně v 17:30 jste se Signál rádiem a pakliže vašemu zdravotnímu stavu úplně nedělá dobře dnešní vedro, pak mám dobrou zprávu, protože na zítřek sice horko bude pokračovat, ale teploty z tropických až 35 klesnou na méně, a to na 29. Na druhou stranu už později taky je možnost výskytu bouřek, a to ve večerních a nočních hodinách. Tak na sebe zítra dávejte pozor, ještě užívejte léto, dokud to jde, a za chvilku taky 80-kové Roda Stewarta a nebo Hollyho Johnsona.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Jedinečný Rod Stewart, ladíte víkendový signál, přesný čas 17.44, to znamená, že už za čtvrt hodiny pro vás budeme mít nejnovější zprávy. Ještě předtím taky souhrn aktuálních výsledků čtvrtého kola naší nejvyšší fotbalové šance ligy. Sparta vede nad Teplicemi 3-1 před koncem prvního poločasu, ve stejný čas taky Pardubice nad Mladou Boleslaví 1-0 a na Slovácku je to zatím se Sigmou Olomouc bez branek. Poslední dnešní zápas, tak ten odstartuje ve 20 hodin, kdy se utká Viktoria Plzeň a bude usilovat o vůbec první vítězství v letošní sezóně proti Zlínu. Tak to je ode mě vše, protože po 18. už uslyšíte jako tradičně signály světových hitparád 80. let. Excelentně je moderuje kolega Martin Hovorka, tak si to určitě nenechte ujít. Stejně jako potom 5 hodin těch největších tanečních hitů z 80. let alias 80s Party. Lukáš Bláha vám přeje pohodový zbytek soboty a zítra se na vás budu těšit ráno v 8.

0: Signál rádio Aglicky Joe, už za 2 minuty hodiny ukáží 18. hodinu, to znamená, že si dáme zprávy a pak avizované signály světových hitparád 80. let. No a ještě předtím zjistíme, jak to jezdí.
1: Signál rádio doprava.
0: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 56. kilometr ve směru Brno, kde je porouchané vozidlo. No a silný provoz, ten se nám teď tvoří na Pražském okruhu 22. kilometr ve směru Ruzyně. Jinak jsme bez nehod, tak kéž by nám to vydrželo co nejdéle. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Srpnový víkend trávíte se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Zrušení devátých tříd základních škol by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci. Připomeňme, že o zrušení devátých tříd nedávno mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Podle ministra školství Roberta Plagy to ale není na stole. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé neefektivní. Bělorusko zavádí od letošního září do školních osnov obsluhu bezpilotních letounů i taktickou medicínu. Novinka se bude týkat žáků desátých tříd. Předposledního roku tamní povinné školní docházky a bude zařazena do předmětu předvojenské a zdravotnické přípravy.
0: Co se děje v regionu?
2: Do Koněprus na Berounsku by se mohla vrátit železnice. Trať, která spojovala Králův dvůr, Beroun a Koněprusy a která sloužila pro převoz vápence, zanikla na konci roku 1962. A je docela možné, že se dočká alespoň částečné obnovy. Klub pro obnovu malodráhy totiž plánuje obnovu alespoň 700 metrů trati a základního areálu a depa v Koněprusech. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Chodec Albert Kukla byl díky 12. místu na mistrovství Evropy v Birminghamu nejlepším z českého kvarteta při premiéře půlmaratonu na vrcholné akci. S velkým náskokem triumfovali Španělé. Na dvojnásobné trati, na které se také závodilo poprvé, skončil Jaromír Morávek 20.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno. Na severozápadě Čech postupně přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 20 až 15, v údolích okolo 11, maximálně 14 stupňů. A zítra jasno až polojasno, zpočátku na severozápadě a během dne pak na celém území oblačno, přechodně i zataženo. Od severozápadu se místy, hlavně v Čechách, přidají přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na signálu opět osmdesátky.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
3: Vysílání Signál Rádia je plné hudebních vzpomínek na roky 80. Nejinak tomu bude v této hodině, kdy vás zavedu do jednoho konkrétního žebříčku z jednoho konkrétního roku. Pojďme hádat, já to mám rád, ty hádanky, tak schválně, jestli uhodnete rok, ze kterého vám dnes budu pouštět písničky. V Evropě se dokončoval tunel pod Lamaňským průlivem spojující Francii a Spojené království. V tom našem hledaném roce kazety a walkmany byly na vrcholu popularity. Mobilní telefony sice existovaly, ale byly velké skoro jako cihla. Pořád jako hodně mlžím. No a na obrazovky, a tady už to bude jasný, přišel Rain Man s Tomem Cruisem a Dustinem Hoffmanem. A kdo by ještě nevěděl, tak do pádu železné opony zbýval už jen pouhý jeden rok.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
3: Rok 1988. Jaká muzika se hrála na týden přesně před 38 lety? To se dozvíte právě teď, co bodovalo v srpnu roku 1988 na desítce tehdy Kylie Minogue.

Dobrý večer, posloucháte Signál Radio. Já jsem se v úvodu ani nepředstavil, to byl takovej fofr. Dobrý večer, já jsem Martin Hovorka a právě teď vás provedu evropským singlovým žebříčkem, tak jak vypadal v srpnu roku 1988. A do Evropy před těma 38 lety také doputovala písnička od Kylie Minogue Locomotion. Mimochodem, toto vůbec nebyl původní hit Kylie Minogue. Tady tu písničku už v roce 1962 naspívala americká zpěvačka Little Eva a tehdy se ta píseň dostala i na vrchol americké hitparády. No a Kylie Minogue ji naspívala pro jednu charitativní akci a ta verze měla takový úspěch, že se stala nejprodávanějším australským singlem roku 1987. No a o rok později byla vydána celosvětově pod názvem Locomotion a tím vlastně odstartovala mezinárodní kariéru tehdy 19-leté Kylie Minogue. No a přátelé, tak to zní originál. Little Eva, rok 62, Locomotion.

0: Podobný je to. Hezký je to. První zásadní informace, kterou jste se dnes dozvěděli, že song Locomotion od Kylie Minogue se zpíval už v 60. letech. A teď švýcarská skupina Yellow a píseň, ve které se moc nespívá, občas se tam bude mluvit. I tahle píseň se umístila v evropském singlovém žebříčku o prázdninách 88. roku. Tak se poslechněte, zaspomínejte a buďte i nadále u Signál Rádia.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 30.
1: Tuto píseň zná prakticky celý svět, ale téměř nikdo neví, kdo stojí za touto skladbou, která se velice často používala při různých sportovních přenosech, automobilových závodech či jiných televizních pořadech po celém světě. Tak jsou to Švýcaři Yellow. Oni nahráli tuto skladbu, kde se rozhodně nespívá, ale kde jsou zaznamenány zvuky závodních aut. Mohutná bicí souprava tam samozřejmě zní a také nezaměnitelný hlas Dieter Meier. To je ten muž, který tam hovořil v té skladbě. Každopádně skupina Yellow nikdy netvořila klasickou koncertní kapelu. Dlouhá léta prakticky nevystupovali naživo a soustředili se hlavně na studiovou práci a experimentovali se zvuky, což se dá vlastně vyčíst i z toho hitu, který je právě teďka za námi. My tu máme na Signál Rádiu dnes večer evropský singlový žebříček, tak jak vypadal před 38 lety v roce 1988. A já bych dal jednu letní písničku. To by bylo, aby tenkrát v létě 88 nebodovala žádná letní písnička. Haha! Gypsy Kings a jejich Bamboleo! Dobrý večer, tady je Signál Rádio.

0: Když se za posledních 38 let ozve z rádia Bomboleo, tak většina lidí si představí slunce, moře, španělské kytary. No právě tento hit udělal z Gypsy Kings světové hvězdy roku 1988 a právě tato píseň se stala takovým symbolem letní pohody, tance a španělské atmosféry. Tak to byla španělsko-francouzská skupina Gypsy Kings tady u nás na Signál rádiu v rámci evropského singlového žebříčku z léta roku 1988. My se za malý moment do našeho dnešního žebříčku vrátíme a to rovnou na 7. místo, to bude až za okamžik, ale teď, přátelé, nás čeká kapela, o které se hodně mluví v souvislosti s novým albem, aktuálně teď v roce 2026. Jsou to Rolling Stones. Ovšem pozor, oni v 88. roce jako kapela nevydali žádný nový single ani hit, protože měli pauzu. Velké hitparádové úspěchy, ale tehdy v 88. roce zaznamenávali oba lídři této kapely na solových drahách. Jednak to byl Keith Richards, který vydal své první solové album vůbec v tom 88. roce. Dokonce za něj získal i zlatou desku. No a Mick Jagger, tak ten v 88. roce novou desku nevydal. On vydal album na podzim na Vánoce roku 87 a těžil z ní celý rok 88. Dokonce jeho tehdejší solové turné v Japonsku a Austrálii bylo kompletně vyprodané během několika hodin a on naplnil tak ohromné stadiony i se svými solovými hity. Takže přátelé, Mick Jagger a píseň, která se tehdy líbila v 88. roce od něho lidem z jeho solové dráhy. Say You Will.
1: Signál. Signál rádio.

0: Písnička Say You Will, se kterou Mick Jagger bodoval na solové dráze v 88. roce. Pokud vás bavila, chtěli by se slyšet celé solové album Micka Jaggera, tak hledejte desku Primitive Cool z druhé poloviny 80. let. To byla doba, kdy kapela Rolling Stones měla pauzu, dobíjeli energii, aby potom mohli posluchačům a fanouškům dát další salvu hitů na přelomu 80. a 90. Já jsem se dnes ke Stonům nedostal úplně náhodou, protože vám chci už za malý moment v dnešních signálech světových hitparád představit jejich novou píseň, která se objevila na nové desce, která vyšla už před měsícem v červenci. No a skladbu In the Stars vám zahraju za malý moment, tak buďte s námi, těšte se, zhruba za 10 minut si budeme hrát tady na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A po Micku Jaggerovi přichází další zásadní hlas 80. let. Tady je mistr George Michael a písnička Monkey.

Já mám tak trošku pocit, když slyším skladbu Monkey, že mi hraje ve sluchátkách Paula Abdul. Ne, tohleto je George Michael a vlastně už čtvrtý single z alba Fate, který vyšel v 88. roce. No ale ta Paula Abdul, která měla třeba písničku Rush Rush nebo Straight Up, tak ona, si představte, že vymyslela tehdy na tehdejší dobu velice odvážnou a energickou choreografii na písničku Monkey. Takže ještě předtím, než Paula Abdul začala vydávat své vlastní singly, tak spolupracovala s Georgem Michaelem formou tanečních choreografií. Stále jsme v evropském singlovém žebříčku, slyšíte tu celou hodinu na Signál rádiu, jaké se hrály před 38 lety písničky, jaké nejvíce bodovaly. A my se dostáváme k dalšímu místu. Po sedmičce přichází šestka, na které se tehdy umístil Michael Jackson. A to je zajímavé, že Michael Jackson v 87. roce měl duet se Sydou Garrett, I Just Can't Stop Loving You. A tato dáma o rok později složila pro Michaela skladbu Man in the Mirror. Další krásný ploužák, další nádherná balada, se kterou Michael Jackson v osmdesátkách zazářil. Takže píseň Man in the Mirror. Teď na Signál rádiu. Dobrý večer.

Michael Jackson a písnička Man in the Mirror, skladba, která nese velmi silné poselství. Říká se v ní, že pokud chceme změnit svět k lepšímu, tak musíme začít sami u sebe, u člověka v tom zrcadle. Právě díky tomuto tématu je dodnes považovaná tady ta skladba za jednu z nejinspirativnějších písní 80. let. Tak to byl Michael Jackson a šestá nejúspěšnější skladba evropského singlového žebříčku před 38 lety. A já jsem sliboval, že si dáme nový stouny. Takže ještě než vstoupíme do top 5, do top 5 mezi 5 největších hitů před 38 lety, tak si dáme písničku z nejnovějšího alba Rolling Stones. Ta deska vyšla přesně před měsícem, 10. července. Foreign Tongues se jmenuje, tak si můžete pořídit, pokud stouny máte rádi. No a díky skladbě In The Stars zjistíme, jak to kapela Rolling Stones hraje v roce 2026. Když vydali tu předchozí desku před 3 lety, tak to bylo super. A zdá se podle prvních tónů, že tohle bude ještě víc super. Takže přátelé, Stouni hrajou i v roce 2026. Takhle.

0: jsou noví Stouni, ohromná událost letošního roku. 25. studiová doska skupiny Rolling Stones, která navazuje na úspěšné album z roku 2023 Hackney Diamonds. Tahle písnička se jmenuje In the Stars a naspíval jí Mick Jagger v 75 letech a Keith Richard ve 82. Hraje jim to jako za mladá. Jsem to já jak za mladá. To zpívají Olympic zase, ale každopádně Olympic oznámili nové album na rok 2027. A víte, jak se bude jmenovat? Až to Stouni zabalí. Normálně i Olympic si dělají legraci z toho, že i v roce 2026 stále kapela Rolling Stones funguje, vydává alba a dokonce se připravuje na světové turné. Neuvěřitelný, ale já jim to tak přeju, dětkům. Signály si to vyhitparát. Jedeme dál, před námi pětka největších hitů srpna roku 1988 na evropském kontinentu.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Už před týdnem jsem sliboval, že dneska budeme hrát tady tu francouzskou zpěvačku Franz Gall, Ella Ella. Ten z vás, kdo se těšil celý týden, tak teď musí počkat přesně 3,5 minuty a já vám o ní řeknu nějaké pikantérie.

Toto je Franz Gall, která patří k největším hvězdám francouzské popové hudby. Už v 17 letech tato zpěvačka vyhrála soutěž Eurovision Song Contest. Bylo to v 65. roce s písní Já vám ji pustím. Už dneska jsme tu jednou 60. léta měli, tak ještě jednou tady teďka s Franz Gall, která s touto melodií vyhrála Eurovizi. 65. rok. No a o 20 let neuvěřitelná francouzská popová

0: Franz Gál vyhrála Eurovizi už jako teenagerka a o více než 20 let později se znovu dostala na vrchol evropských hitparád s písní Ella Ella. Tu jsme si hráli a bylo to vlastně takové vzdání hold Ella Fitzgerald.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Tak dlouhou a úspěšnou kariérou se může pochlubit jen málo která zpěvačka. A my jedeme dál. Teď, přátelé, krapet norské pop music i tahle muzika bodovala v evropském singlovém žebříčku před 38 lety. Tady jsou Aháči, Morten Harket, ta písnička Stay on these roads. Posloucháte Signál Radio, hezký poslech.

Toto je norské trio AHA, které dobilo nejprve svět hitem Take On Me a v roce 88 ukázalo svou ještě citlivější tvář, protože nahrálo baladu Stay On These Roads. Ta patří k nejkrásnějším písním skupiny AHA. Navíc zpěvák Morten Harket tu předvedl svůj mimořádný hlasový rozsah a ten rozhodně patří k těm nejvýraznějším v popové hudbě 80. let. Takže AHAči a hlas Mortena Harketa za námi. Jsme stále v roce 88, ještě nás čeká třetí, druhé a první místo, takzvaná bedna, finálová bedna, ale teď vás musím pozvat na další vysílání, protože ten příští díl Signálu světových hitparád nás čeká za rovný týden a to si tu na Signál rádiu připomeneme rok 89, kdy mimochodem Stevie Wonder byl uveden do rock'n'rollové síně slávy. A já jsem si říkal, že bychom si mohli teďka od Stevieho dát jeden klasický, strhující soulový hit z jeho ranějšího období.

0: Delivered, I'm Yours, tak to je ohromný hit Stevie Wondera ze 70. roku. My si ho příští týden připomeneme trochu víc tohoto sympatiáka, protože v 89. roce, kam zavítáme ze signály světových hitparád, tak on vstoupil do rock'n'rollové síně slávy. No a další díl signálu světových hitparád opět za týden, tedy v sobotu po 18. hodině, nebo ve středu od 21. hodin. Tak nezapomeňte ladit signál rádi, jo, protože jestli máte rádi takovýhle písničky, takovýhle hudební vzpomínky a ikony, tak se náš hudební speciál rozhodně vyplatí poslouchat.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A tady je písnička od Eltona Johna, která měla za úkol oslovit mladší publikum v druhé polovině 80. let. A povedlo se to. Tancovalo se a to mladí měli hodně rádi. Takže Taniny s Eltonem Johnem.

John na Signál rádiu a třetí nejúspěšnější písnička v létě 88. roku I Don't Wanna Go On With You Like That. Elton se v 88. roce vrátil do hitparád s energickou písničkou a šlo vlastně o jeden z jeho největších hitů celé dekády a důkaz, že dokáže držet krok i s moderním zvukem 80. let. To taková Sandra taky dělala moderní muziku, pomáhal jí s tím její pak budoucí manžel Michel Cretu. No a když Sandra přišla s deskou Into a Secret Land, tak mnohými fanoušky je tato deska považována za vrchol její kariéry. Sandra se na tomto albu odklonila od čistého eurodiska a nabídla dospělejší, propracovanější popový sound Heaven Can Wait.

0: Klasik na rádiu, druhá nejúspěšnější písnička v srpnu roku 88 v evropském singlovém žebříčku. To je Sandra a píseň Heaven Can Wait. Takže pokud si poctivě odškrtáváte odehraná místa, tak se teďka dočkáte i dokonce prvního, protože to jediné se si ještě odškrtnout nemohli a to nás čeká právě teď.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jsme v roce 1988, kdy v Československu těsně před Vánocemi komunistický režim po 35 letech přestal rušit vysílání zahraničních rozhlasových stanic, jako bylo Rádio Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky. Co dalšího se stalo v 88. roce? Jamajští bobisté zazářili na zimní olympiádě. Čtyřbob z tropické Jamajky se poprvé zúčastnil zimní olympiády a vlastně celý tento hezký příběh se stal předlohou pro slavnou filmovou komedii Kokosy na sněhu, které jsme se pak dočkali začátkem 90. let. Tak to jen tak namátkou, rok 1988, no a zbývá zahrát tu nejúspěšnější písničku druhé poloviny prázdnin roku 1988 na evropském trhu, v evropském kontinentu. Co pak to bylo za skladbu? Girl, you know it's true. Ta písnička udělala z Dua Milli Vanilli světové hvězdy. Skladba se stala obrovským hitem a odstartovala sérii úspěchů, která vyvrcholila získáním ceny Grammy. Tam se to pak celý zamotalo, ale o tom zase až příště. Hezký večer vám ze Signál rádia přeje Martin Hovorka. Poslouchejte nás dál, protože hrajeme ty největší hity 80. let. Hezký večer.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.